0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio City.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na konci letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Už od tohoto víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Upravená trasa linky 158 zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan a největší změny pak čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. Všechny detaily přehledně na pid.cz. Ráno s teplotami kolem 18 stupňů, většinou polojasné. V průběhu dne čekáme přibývání mraku, přehánky a místy i bouřky. Odpolední teploty kolem 30. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin 2 minuty začíná páteční snídaně. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ahoj Jasmin.
3: Je ahoj.
1: Ahoj. To je taky dost, že jsi přišla do práce.
2: Ona má nějaký částečný úvazek prej.
1: Mě by zajímalo, jaký to je takhle si chodit do práce v pátek jenom.
3: Ty bláho, je to pečka, no, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak se říká, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Jasmin si to udělala jeden, no tak si tady vítáme. No,
3: děkuju.
1: Jak bylo na dovče?
3: Pecka.
1: No, dobrý. Tak to jsme si
2: říkali něco jiného před chvílí.
1: No, dobrý. Tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno.

0: 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hitrádio snídaně šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek zčervená jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. A vlastně, když si podívám tady doleva, tak tady nic nevidím. Když to tady projdu na druhou stranu, tak mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím, jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo? Že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Hůňu na Hit Radio, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: tak všechno mám.
1: Tohle je Poetika, tohle je Hit Radio, 7:15 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného, to jsou takový šedý, bílý srpečky no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho a já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo a vypadá to tady jak v kulturáku, když poplese rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo. Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, pak to pošlete.
1: Já teda od pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo, ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesu. Opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. A Avicii, Waiting for Love a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova, počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po sjezd na Pražský okruh.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno. Ranní update. Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce. Stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka Britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
1: Takže nejdražší známka světa a je za jeden cent, nebo jak to teda je?
0: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
1: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo... No já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámošce. A co to? Tady? A známka máš
2: To by byl pech, no.
0: Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo? To ani nepřijde.

0: tohle jsou hodiny. A tohle je páteční hit rádio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirujou kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř. Z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlek za nějakou tuji, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda převlíkají za tuji a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: To je chlupáči, tak nevím. Tak...
1: Chlupatý.
3: Tak, o tom se asi nestuší mluvit tak ráno. No.
0: A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamion, Kamil, na příjezdu do Český Třebový, víte, tam grillujou, tak nohu z plynu, jsou tam švestky.
2: Pak na trojnožku.
0: Prostě grillovando, tady ve Vysokém Mítě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak a ať to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce samozřejmě, měření rychlosti, všude taky školáci a tak dále, tak nohu z plynu, jo.
4: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: slávách.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze Jahodnici v ulici 9. května mezi křižovatkami s Doubeckou a Bezdrevskou probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, jeďte jinudy.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio Fuších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládáte na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatián.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: To se rozhodnete pro
2: to si pak vybereš, to je moderní dnešní době, jo. Ale takže počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
2: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
2: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
2: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Los Frequency na Hit Radio v 6.50 na hezké ráno. I wanna dance by water

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední tři roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů k zákazníků tří velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Platí od 2 odpoledne až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dnes v noci začne platit omezení tramvají v obratišti spojovací. Potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací ulici Hartigova přibližně 80 metrů za křížení s ulicí spojovací. Detaily najdeme na webu dopravního podniku dpp.cz. Ráno s teplotou kolem 18 stupňů, většinou polojasné, čekáme přibývání mraků, letní tropické hodnoty a přidají se bouřky nebo přehánky. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Máš chuť na 90?

0: Dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezký ráno.
2: Krásný pátek.
1: Ano, vy, kdo jste si nás pustili k tělu, až teď jsme tady kompletní. Jasmin se vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
3: To je dobrý, jak říká Jasmin. Ty, mě vůbec nepřijde, že je pátek. Já říkám, že 4x4 dny v týdnu nebyla v práci.
1: Si na jeden den skočí do práce, to je dobrý. No, to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka? Další muzika. Za 100 let tím začíná další hodina. Tak hezký ráno.
0: Hit

0: Krásné ráno z Hitrádia, 10 minut po 7. Kupujete ojeté auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100 oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržujte tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy jí nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někde našli, když jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, jde blbě zařadit pitka, je to spravený jen tak na voko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
1: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky. Přesně,
0: ne, to zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto, vy dva tady.
1: Ne, ale když zapomínám na to první autíčko, tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu. Ať jsem ani hodný.
2: No jak když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobošeném stavu, že jsme ji dali za přepis, takže tam ani nebylo co psát.
0: Jo, prostě radši.
2: Odveste to a...
0: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono... Tak nějak fungovalo, jo. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho auta, ať už současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z něj prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo. Co by tam v tom vzkazu stálo? 100%, 101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777, nebo nám tu můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 713.

0: kam a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
1: To je geniální.
2: To by mě pobavilo.
1: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se na tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte si toho voňavku, a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino, a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio. Hit Radio.

0: Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
2: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v provozu v Chlumecké ulici na Praze 14, na místní silnici probíhají stavební práce, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.

0: Je přesně půl osmé. Právě teď vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionů. Za chvíli rychlá pětka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd, šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
3: Já jsem teda.
2: Na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
4: autonomní traktory.
2: Autonomní traktory a teďka už i autonomní obchody.
4: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
2: Spíš co bude kdo dělat? Jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo? Asi jo, no.
4: Asi jo.
0: Pojďme se utěžit. Je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
2: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hit Rádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá pětka.
1: Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska. Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: No, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš. Tak, máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levé.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo?
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem rozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo, štěně.
0: Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového Rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Paráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko.
2: Pošlu.
0: Dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zase někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se,
1: ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Tonight. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost. Tam přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káťo, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu. To bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujeme, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju. Stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy, kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali unít, a na dálnici to je jedno, jo? A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo? A takže se budeme muset znova přihlásit, jo? Pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byl na poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezký. No tak to vy, kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má, já nevím, Instagram, Facebook, a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš? No a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička, a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejme hodně štěstí, no. Za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je, schořela mi kulma.
1: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: lepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty v hlavním městě. Opět houstne dopravní špička. Zdržení hlásíte z Benešovské, kde postojíte 12 minut. Potíže jsou i na nábřeží Ludvíka Svobody v Revoluční a na Štefánikově mostě.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, celá Smečka.
1: Ve starým křesle svět zůstal jako dřív.
0: Na Hitrádiu v 7.53, hezké ráno. Lenost lidstva dosáhla novýho vrcholu. V Číně vyrobili pojízdný záchod na dálkový ovládání. Normálně si ho můžete přivolat k televizi do obýváku. Hádejte, kolik stojí taková věc, za kolik si to můžete koupit.
2: Tak doufám, že raketu, jako, protože to je šílený.
0: Tak kolik?
3: 50 tisíc korun.
0: Dobře, co Jasmin?
4: 100 tisíc korun.
0: Skoro, 90 tisíc. 90 tisíc a tahle věc za váma přijede jako robotický vysavač. A je tady napsaný, že to je vynález pro majitele velkých domů, který jsou líní jít přes celý barák na toaletu.
2: Já nevím, jestli si pamatujete ten film nebo animák Volí s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
0: Tak to je ono, no.
3: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak si to přečíš, jak si říkám, co to je za blbost, ale pak si říkám, vol, to vlastně zase tak blbý není.
0: Víš, ale přidat na to volant a můžeš na tom jezdit do práce normálně. Kdyby se to mohlo jmenovat třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako v záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne, slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky skapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na konci letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Už od tohoto víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Upravená trasa linky 158 zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan a největší změny pak čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. Všechny detaily přehledně na pid.cz. Ráno s teplotami kolem 18 stupňů, většinou polojasné. V průběhu dne čekáme přibývání mraku, přehánky a místy i bouřky. Odpolední teploty kolem 30. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezký ránko.
4: Krásný páteční ráno.
8: Snídaně šampionů.
7: Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
9: Ahoj, dobré ráno.
7: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun.
4: Co?
7: Vysvětlím za chvíli, teď muzika Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: La Cintura, tohle je Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. A tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během pikovteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zhlásil plnej pytel. Tak budu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, ty vole, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. A hned to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak ji mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se vrátila, beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mě to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMSku, ahoj, prosím tě, jak jsem po tobě chtěl tu paměťovku, jak tam máš ty fotky zálohovaný, jako, kde je, jestli mi ji vrátíš.
1: Dobře ty.
0: Jo, takhle jsem začal.
2: Takovýhle hry.
0: A pak něco odpověděla a já, tak prosím tě, ty fotky měla zálohovaný ve vysavači. Počkej, jako geniální, ale zase já podle mě, to byl nejrychlejší přenos dat na světě, nevím, kdo to vycuc, ale to bylo, hele, 512 giga za vteřinu, to udělalo. Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže, tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
2: Tohle,
0: co ty, Davide, stalo se ti, že jsi omylem vyluxoval něco, takhle, pojďme si zakázat slovo vysát, jo, že jsi vyluxoval něco, co jsi jako nechtěl?
1: Kromě ponožek asi nic extra.
2: Mně mizejí hrozně gumičky a holky, asi znáte ten pocit, když máte poslední gumičku a fakt jako se o ní strachujete, protože víte, že je poslední, a pak ji vysajete. Co
0: je? Počkej, gumiček tam bylo asi 30,
2: no,
0: a ty letěly. Říkám, tak to je za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
2: Gumičky, fusky, já nevím co všechno, drobásky, jo, občas jsem tam nějaký cink, no, jasně, to je dobrý, dáš, no, do prasátka pak,
0: no. No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, a my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity, David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. We were

0: na 9, minuta na vrch, tohle je páteční hitrádio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si půjčila má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavače, těch zpráv teda, já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl. Předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak happy tree friends, co?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
0: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nepřijímala si nás. S tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně...

0: Podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte bouračku v Černokostelecké ulici na křižovatce se Sazečskou směrem do centra Bourala. Dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
4: Hit Radio City.

0: Lučenzo de Nomar, Danza Kuduro, je přesně půl deváté, posloucháte Hit Radio, dámy a pánové, tohle bude naprosto zlomový, přelomový, výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek. David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne spíš. Nebo sám tak. Něco neřek. Hele, takhle Dave, jenom ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte pronatý ode dneška a všichni už tam makají, tak ty jsi ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update. Ranní
2: update. Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety, lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Já se stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneska ráno, zítra rádio.

0: Tohle vám mohlo zlepšit ráno. Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life. 8.38. Dáváte si páteční hit rádio. Tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení se.
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš, jo. Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba, jo. Ale tak to se týká spíš vás, jo, protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
1: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdyby jsme my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár, čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, což se nestane. Kdyby jsi to zabalila, ten kufr úplně precizně, tak
1: bych to zabalila,
0: tak bys potom skákala, že to nejde zavřít, úplně spocená, a já bych přišel a řekl bych ti, miláčku, a dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
1: No tak nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Hit Radio.

0: Lady Gaga, abrakadabra, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím. Tak se chci zeptat, jak to máte vy?
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička, ještě když žila. Si pamatuju, že když se poprvé zablísklo nebo zahřmělo, tak ona vytahovala ze zdi úplně všechno a pak byla ještě pro jistotu venku vyhodit pojistky, jo. Ale možná si říkám teďka, vidím to zpětně, že za to mohl ten kulový blesk, co jim proletěl barákem elektrikou před jako XX lety, ještě než jsem byl na světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zase máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se vším všudy.
0: No jako aktivitu, že si to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono se to má být jenom v Česku, Morava a Slezsko by měla být v pohodě. Takže vy budete v vozovkách asi v suchu a v Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Natrus, Just Give Me a Reason, další hity pro vás na Hit Rádiu. Hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Tohle jsou hity Two Colors, Safri Duo a Chris de Serendi Cynical 8:57. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party. Ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Praze 9 v Českobrodské ulici ve směru do centra před nájezdem na Pražský okruh bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden pruh, počítejte se zhruba 10-minutovým zdržením. Na Nuselském mostě se krátce zdržíte ve směru do centra a 5 až 10 minut ztratíte při cestě směrem od Prahy na Chomutov mezi Evropskou a Aviatickou ulicí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Pražští radní včera na mimořádném jednání řešili bike sharing. Schválili, že Praha bude další 2 roky nabízet lidem s kuponem na MHD a aplikací Pit Lítačka možnost jízdy na sdílených kolech zdarma. Novinkou bude od příštího roku zvýšení počtu bezplatných 15-minutových jízd až na 4 denně. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Předloha má snížit možnosti obstrukcí. Poslanecká vystoupení při navrhování úprav programů schůzí budou víc časově ohraničená. Sněmovna bude mít navíc širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Jezero, které vzniklo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň. Může zasáhnout oblasti, které už před 2 dny poničil příval vody. Úřady přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens. Dneska v Praze čekáme převážně polojasnou oblohu, později odpoledne mraků přibyde a postupně se přidají přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Přejeme vám krásné dopoledne, Praho. Teď máme 2 minuty po 9. hodině. Odcházeli šampioni Michal s Jasmin a říkali, že tady zanechali jako skvělou náladu, ze které se nám bude dobře vysílat a že dneska je to prostě jako výborný den, jo. Tak jako já se tím budu řídit. Nevím, jestli jste... Dominiku, ty jsi ráno viděl zatmění měsíce?
2: Já si myslím, že jsem vstával, jo.
1: No, to jsem se chtěl zeptat.
2: Jakoby vstával, ale o dost později.
1: Hele, já jsem teda taky nevstal, jo. Takže no, tak. Vám můžeme říct, že to bylo asi hezký.
2: Nejspíš, jo.
1: Kdybyste měli nějaký fotky, 777937777, blázni jste byli vzůr. No nic, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, to je taky vlastně optimistická píseň na dnešní páteční dopoledne. S tím začínáme za pár minut Gabry Ponte, nebo taky Hozier. Zkrátka velké hity. Přátelé, Praho, přejeme dobré páteční dopoledne. I got this

Hezky z kraje dopoledne, vám popřejeme dobrý pátek, posloucháte Hit Radio City. Přátelé, jestli na dnešní večer ještě nemáte žádný program, já bych velmi pozorně poslouchal, protože já se o ten program můžu postarat, jo? Já vám ho klidně můžu zařídit. Máme 28. srpna a dneska večer můžete vyrazit na skvělý koncert Krhut a Kozub Čelákovice, jo? Zásadní akce, musím říct, že velmi příjemná. Bistro Hamburg v Čelákovicích dneska hostí Krhuta a Kozuba u Táboráku, jo? Kluci byli nedávno hosty tady u nás na Hit Radio, takže tak nějak jako od nich asi tušíte, co bude následovat, protože už je to dlouhých 5 let, co se dali dohromady a není to jenom o muzice, je to i o vyprávění, je to i o krásný příbězí, který oba dva jako mají úplně geniální a dokážou je skvěle vyprávět. A vy si můžete užít dnešní večer od 20 hodin v Čelákovicích ve společnosti Krhuta a Kozuba. Jo? Co pro to musíte udělat? No tak je to velmi, ale velmi jednoduché. Jo? Zásadní je, abyste měli dneska čas, abyste byli třeba někde z okolí Čelákovic, nebo jste byli ochotní tam dojet. Jo, to je zásadní. No a pak už jenom vytočíte 800 937 937, jo? Mám pro vás 2 místa na tenhle skvělý koncert, Krhut a Kozub u Táboráku, Bistro Hamburg Čelákovice. No a to číslo vytočíte právě teď, jo? Takže vemte telefon a jestli na dnešní večer nemáte program a chcete, abych se o něj postaral, není žádný problém. 800 937 937. 800 937 937. Nebojte se, nebudu vás trápit žádnou soutěžní otázkou. Prostě, kdo první zavolá, tak ten to bere. Tady jsou Coldplay.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City, skvělé to hity a budeme v tom pokračovat za chvíli, třeba s Edem Sheeranem anebo Blondie. A já jsem sliboval, že vás pozvu do zoo, tam samozřejmě můžete kdykoliv, jo. Nemusíte čekat na moje pozvání, nicméně o tomhle víkendu velice zajímavé zvířátko, na které to bude zaostřeno, jo. Dokonce bych řekl velice zajímavý hmyz, myslím si, že budu mít pravdu. Slyšeli jste někdy o kudlance? Předpokládám, že jo, a to z toho hlediska, že kudlanka se svým partnerem jako úplně nemaže, že jo? Pravda. Nicméně těch kudlanek je jako hodně, hodně druhů. A některé mají jako opravdu jako specifické vlastnosti, co všechno dokážou, jo? A právě na ně bude o víkendu zaměřena pozornost v pražské trojské zoo, což potvrdí i mluvčí Filip Mašek.
1: Už tuto sobotu zahájíme tady v zoo Praha výstavu kudlanek. V galerii Gočárovy domy proběhne vernisáž ve 13 hodin a výstava potom potrvá až do konce září a bude zdarma k vidění ke každé vstupence do zoo Praha. Na 30 druhů těchto fascinujících tvorů potěší návštěvníky. Vlajkovým druhem této výstavy bude kudlanka nábožná, jediný původní český druh kudlanky, ale zaujmou také exotické kudlanky, které svým zezřením připomínají třeba květy orchidejí, suché listy nebo dokonce Darth Vadera z Hvězdných válek.
0: Tak vidíte? Tak tohle všechno uvidíte v pražské zoologické zahradě. O tomhle víkendu, to je víkend kudlanek. Naprosto geniální. Tady jsou Blondie.

0: today. Ed Sheeran a za pár minut další velké hity třeba od Terezy Maškové s Markem Lamborou. Jsem před chvílí mluvil o tom, že v zoo o tomhle víkendu budou kudlanky. Ano, kudlanky nábožné a spousta jiných kudlanek, to platí. Ale zároveň taky platí, že stále ještě máte šanci vlastně využít letní scénu v zoologické zahradě, kterou připravilo vršovické divadlo Mana. A hlavně hrají tam absolutně oblíbenou inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Jo. A navíc je to vlastně divadelní hra, která krásně koresponduje s tou zoologickou zahradou, krásně koresponduje s celým tím areálem a je to jedna jako z mála divadelních her, která se hraje přímo takhle v areálu. Je to v areálu vlastně bývalého Slonince v rezervaci Bororo a je to totálně autentický prostor, jo? To znamená, že dostáváte divadlo ještě do dalšího rozměru. A kdybyste chtěli na vršovické divadlo Mana a na tohle představení, tak samozřejmě vstupenky jsou stále k dispozici, tak se určitě mrkněte, protože to stojí za to a ta letní scéna v zoologické se hraje vlastně do konce týdne každý večer. Takže vřele doporučujeme. Jak jsem říkal, další velké hity, včetně Terezy Maškové, za pár minut.
1: Za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Desátá hodina už se blíží. Máme pro vás připravené další zprávy, v nich třeba o nové škole, která bude v Praze. Podrobnosti vám přidá Dominik, ale ze všeho nejdřív se pojďme vrhnout na silnice a zkontrolovat to.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Nuselském mostě stále hlásíte zdržení při cestě směrem do centra, je krátké, maximálně 5 minut. A na Pražském okruhu máme nahlášeno zhruba 5 minut navíc ve směru na brněnskou dálnici, konkrétně mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. V Praze 14 vyroste nová základní škola, a to na Jehodnici v ulici U Hostavického potoka. Pojme 540 žáků. Terénní práce začnou letos na podzim a první děti by do nové školy měly nastoupit v září 2028. Nové zařízení nabídne kromě učeben také jídelnu, tělocvičnu i venkovní areál. Zastupitelé Prahy 6 schválili zrušení soutěže na nové kulturní centrum v plánované dostavbě Vítězného náměstí a přípravu nového tendru. Jediná nabídka, kterou radnice v soutěži dostala, činila zhruba 1,25 miliardy, zatímco předpokládaná hodnota zakázky byla 800 milionů korun. Praha 6 se pokusí v novém řízení dosáhnout výhodnější ceny. Po vleklých zdravotních problémech dnes ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní fáze Evropské ligy. Červenou zvezdu Bělehrad včera porazili 5-1 po prodloužení. Postup do hlavní fáze konferenční ligy slaví Jablonec, který porazil Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení, na penalty vyhrál 4-3. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v konferenční lize skončil. Dnešek bude nejteplejším dnem týdne, v Praze naměříme 30 až 32 stupňů, má být převážně polojasno, později odpoledne dorazí víc mraků a postupně se vyskytnou přehánky, místy také bouřky i silné.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Dobré dopoledne, tak jsme tady, přátelé. Takže 9:03 máme pro vás určitě lákadlo na to, že za chvíli tady mám City Quiz. Tradičně v tomhle čase i dneska si svištíme svoje mozkové závity a dneska to bude opět vteřinová ukázka. Jo? Podle toho, jak vám to prostě zapaluje, tak písnička, kterou jsme zkrátili jsme ji na 1 vteřinu, jo? Jsem zvědav, jestli ji poznáte. No, uvidíte za chvíli. Do té doby máme pro vás velké hity Imagine Dragons, jsou tady taky Eva Farná a její Perpetuum Mobile, anebo Top Loader. My jsme Hit Radio City, hezký pátek!

0: Dancing in the Moonlight. Top Loader. A my jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Tak co? Šli byste ještě na poslední chvíli na skvělý festival Hrady.cz? Že byste šli dneska a zítra, jo? Je důležité, abyste měli volno a abyste to měli někde, nebo byli ochotní to směřovat někam k bezdězu. Pak to dává smysl. Mám pro vás totiž mozkovou rozcvičku. Opět náš City Quiz, který prověří, jestli ten dnešní den vůbec stojí za to, jestli vám to zapaluje a jestli se ty mozkové buňky v hlavě tak nějak jako spojujou, jo? Protože vteřinová ukázka je fakt málo. Přesto věřím, že se to dá zvládnout. Dneska jsem vybral písničku. Pozor. Dneska jsem vybral písničku, která je hodně stará. Hodně stará. A dost lidí ani si myslím, že neví, že tuhle píseň složila zrovna tahle kapela. Takže bych řekl, že z celého týdne to dneska bude nejtěžší. A budete muset hodně přemýšlet. Jste připraveni? Pojďme to zkusit. Vteřina teď.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A teď si říkáte, no jo, to jsem ale nestihl vůbec. No jasně, no. Hele, nápověda je taková, že když se podíváte na hrady.cz, na ten web, tak zjistíte, že tahle kapela patří mezi ty, které vystupují na hradech.cz. Což si myslím, že je jedna ze zásadních nápověd, jo, kdybyste ji potřebovali. No a já vám to pustím ještě několikrát, jo. Já jsem hodnej Kuba. Ta-ra-ta-ta. Asi to všichni máme v hlavě, ale teď nás potřebuje rychle napadnout, kdože to vlastně zpívá a co je to za písničku. A jestli to víte, tak vezmete mobil, napíšete 777-937-777 a to správnou odpověď, co je to za kapelu a jaká je to písnička, mi napíšete právě teď přes WhatsApp, SMS a nebo klidně nahrajte hlasovku. Protože kdo to zvládne, tak ten má dva vstupy na dnešek a zítřek. Hrady.cz bezděs, poslední rozloučení s létem a Hrady.cz, jo? Hele, stojí to za to, pojďte se mnou hrát, já se vám postarám o víkendový program. A ještě jednou. Roboti.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: Tak nápověd bylo dost, ne? 777-937-777. Teď pište WhatsApp, SMS, berte telefon a správné odpovědi směřujte ke mně do studia. Za chviličku někomu z vás volám.

Without You. Právě teď, my jsme Hit Radio City, přátelé. Gratulujeme jedincům, kteří to dnes zvládli. Já jsem tušil, že to dneska nebude úplně jednoduchý, jo. A chodilo tady jako spousta odpovědí, ne vždycky byly úplně správný, ale to tak je. Takže já musím poděkovat Honzovi, taky musím říct Markovi, že

0: před Skokana tuším, nebo před kapelou na Krištofech a vím, že tuhle písničku hráli. Bylo to tenkrát u tu aréně, kde jsem byla.
1: Ty kráso, úplně přesně, jako. Hele, já jsem teda, je pravda, že tady hodně lidí psalo mandraže, jo, což je taky pravda, protože hudebně je to velmi podobný.
0: Podobnej jsou.
1: Jenomže prostě mandraže na Hradech.cz už nenajdeme, kdežto Miraj tam samozřejmě jsou. Takže, užij si to, zvládni to, i když to máš hodně na dnešek a sobotu prostě, ale já věřím, že se ráda rozkrájíš. Veď.
0: Rozkrájím.
1: Tak prosím tě, zůstaň mi ještě na telefonku. Dneska tě nečeká nic jako těžkého, pracovního nebo tak?
0: Je pátek, konec měsíce, uzavírání mest, ale to se podá.
1: Ok, no tak hlavně jim nepřidávej víc, jo?
0: Děkuji moc.
1: A nebo můžeš a tak jako po tajmu.
0: Jasně, tak, a tobě.
1: Hezký den a drž mi na telefonku, jo? Děkuju.
0: Děkuju.
1: No a další příležitost, jak společně s námi hrát City Quiz, vždycky po 10. hodině a bude to i v příštím týdnu. Nebojte se.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.

0: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: takové vyznání, co se všechno dělo v prvním pražském bytě, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá. Přesně o tom je píseň Byt 660. Slyšeli jste ji právě teď u nás na Hit Radio City. No přátelé, máme lekce po půl jedenácté. Víte, co to znamená, že už vlastně odpočítáváme pouhé hodiny, už jenom pár hodin. Jestli to počítám dobře, tak nám zbývají 4 hodiny a nějakých 25 minutek. Do té doby, než odstartujeme...
1: Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Ano, Summer Party, ta úplně poslední v letošním roce, protože prázdniny nám končí a my ještě připomeneme, že léto prostě stále je. A připomeneme to hudebně celý víkend. A hrát budeme třeba Galu, Free From Desire. Hrát budeme prostě ty největší letní pecky za posledních 30 let. Vybereme takový, který milujete, vybereme takový, na který jste možná zapomněli. A zkrátka, když budete poslouchat celý víkend naše Hit Radio, tak to bude prostě léto jako vyšitý. Já doufám, že to vyjde částečně i s počasím, že by to dopadlo tak, že byste si pustili pořádně nahlas rádio celý víkend, poslouchali Hit Radio třeba někde na terase, k tomu si opejkali bustíky, dali si nějaký výborný drink, prostě tak, jak léto má být. A když už máme ten téměř začátek školního roku a poslední prázdninový víkend, tak to prostě musíme udělat jako summer party. Takže začínáme dneska ve 3 odpoledne a ty největší letní hity hrajeme až do nedělního večera.

0: Na tuhle píseň mám jako velké vzpomínky Where Do You Go a No Mercy. Skoro až neuvěřitelný, ale... Rok 1996 a vlastně písnička, kterou já jsem měl na takový speciální kazetě, kterou pro mě někdo tehdy jako udělal, byla výběrovka, jo, jakože nahraný písničky, různě smíchaný na jednu kazetu. A já jsem ukazoval, jaký jsem machr na základní škole tehdy. No jo, jsou vzpomínky. No nic, tak No Mercy a klasické 90ky máme za sebou a před námi třeba Alan Walker anebo Alvaro Soler. To všechno vás čeká už za pár minutek. Na Hit Radio City, dobré dopo.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Chytrá

0: Shawn Mendes. A za pár minut Alex Warren, anebo taky Avicii. To všechno vás čeká po 11. hodině u nás na Hit Radio City. Stále dobré dopoledne, víme, co se kde šustne, zejména v Praze a taky na silnicích. Je tu Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na magistráli je kolona ve směru na D1 od úrovně Florence, pokračuje k IP Pavlova. Ve směru od D1 se na magistrále krátce zdržíte na Nuselském mostě a po pojíždět zhruba 10 až 15 minut budete na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bude 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Prázdninové jízdní řády v Praze dneškem končí. Zítra se vrátí standardní plný provoz. Nebude ale stejný jako před prázdninami, čeká nás hned několik novinek. Pokračuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
4: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
1: Školní spoje vyjedou od úterý 1. září. Kompletní přehled změn najdete na webu Pražské integrované dopravy PIT.cz. Pražský magistrát rozdá na začátku školního roku prvňákům balíčky se školními potřebami. Děti v nich najdou sáček na přezůvky, pastelky, tušky, nůžky nebo dárkové předměty městských organizací. Balíčků bude zhruba 17 tisíc. Na valné shromáždění OSN v New Yorku pojede v září vedle prezidenta Petra Pavla i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. Macinka se podle něj zúčastní i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. Včera ho porazili 3-0 na sety a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. V pondělí večer čeká Češky osmifinále proti Švédsku. V Praze dneska naměříme 30 až 32 stupňů, má být převážně polojasno, později odpoledne a čekáme více oblačnosti a postupně se přidají přehánky, místy také bouřky i silné.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: No jo, tak pokračujeme poslední třetina pátečního dopoledne a taky vlastně, a teď si to uvědomuju, což je teda skandální, posledního prázdninového dopoledne.
5: To je smutný, viď?
0: To je strašný. Bože můj. Hele, a v pondělí se jde do školy, anebo až v úterý?
5: No v úterý by se mělo jít.
0: Takže ještě bude prázdninový dopoledne ještě v pondělí.
5: Vlastně.
0: Dobrý.
5: Vlastně jo, vidíš to,
0: teda,
5: ano.
0: Nám spadl šutrák ze srdce, takže dobrý. To tak nic, berte to zpátky, máme pro vás skvělou muziku a za pár minut vám řeknu případ z praxe, moderátorské praxe, že usnout se dá opravdu kdekoliv, jo, klidně i v přímém přenosu. A možná k tomu přidám i nějakou vlastní historku. Uvidíme. Alex Warren je tady právě teď. Hezké dopoledne, Praho. They say.

Gotye a Kimbrand, jednoho času obrovský hit Somebody That I Used To Know. Za pár minut třeba Krištof a Dominika Aladžia, nebo také Adele, to všechno vám budeme hrát dopoledne u nás na Hit Radio City. Jeden příběh, který je jako opravdu jako velmi pěkný, je krásně lidský, je to příběh, který dorazil ze Spojených států, kdy moderátorka usnula v přímém přenosu. Byla to moderátorka, nebo stále je to moderátorka ranního vysílání, je ovšem matkou dvou malých holčiček, jo? Hned po porodu prostě krátce se vrátila do práce a pojďme si říct, že když máte dvě malé děti, tak ta péče vám dá prostě hodně zabrat, jo? Zejména po nocích, brečí to, neustále k tomu vstáváte, staráte se od nevidím do nevidím, no a pak už vám nezbývá příliš energie na to, abyste dorazili třeba do práce a když už tam přijdete, občas to prostě na vás padne a potřebujete si odpočinout. Na konci července se to stalo přímo ve vysílání, v živém vysílání, kdy i diváci mohli zahlédnout, jak si na chviličku zdřímla. Ale to je hezký, jo? Tam se stalo to, že ona samozřejmě čte zprávy, je tam na obrazovce, pak se to přepne třeba na jiného moderátora do vedlejšího studia, který čte počasí a pak se to třeba za, já nevím, 90 vteřin zase vrátí zpátky, jo, ten obraz. A ona samozřejmě mezi tím, co nemluvila, tak měla nějakou prostě minutku a půl možnost tak jako si lehce zdřímnout a normálně jako usla teda úplně tvrdě, až jí teda museli pak jako probudit tím, že do ní někdo žduchnul. Ale nebojte se, nikdo ji nevyhodil, všechno zůstalo v naprostém pořádku, dokonce se za ní na televize postavila a diváci si vlastně získala, nebo diváky si získala i díky tomu, že je prostě úplně normální, že tohle se tak nějak jako děje každému. Ano, vzpomínám, že i já jsem jednou o víkendu v sobotu ráno zaspal ve vysílání. Bylo to moc hezký. Řekl jsem, že 7 hodin, pak jsem usnul a najednou bylo 8.30. Mezitím samozřejmě rádio tak nějak jako hrálo, ale určitě ne tak, jak mělo, jo. No dnes na to vzpomínám, no. Tučná pokuta potom byla tučná. Tady je Bob Sinclair a Love Generation a za pár minut slibovaní Krištof, anebo taky Adele. My jsme Hit Radio City, dobré dopoledne.

0: Adele a její Set Fire to the Rain, to je skvělá muzika, kterou pro vás máme přichystanou, nebo vlastně přichystanou, ona už odehrála. No a co je přichystáno? Třeba One Republic a Stop and Stare, a nebo Taylor Swift, a nezapomeňte, že už se nám blíží naše summer party. Vlastně zbývá nějaké 3 hodiny a 35 minut, než to ve 3 hodiny celé odstartujeme, a celý víkend budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let, tak rozhodně buďte s námi.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý. Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Když do školy, tak neporazitelně.
1: V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, absolutní hvězda současnosti. A pozor, prý něco naznačuje. Nikdo teda neví, co to znamená, ale něco jo. Objevily se zprávy, je to, no ani ne týden, co budova Empire State Building se rozzářila zeleně a její zpráva potom na síti X zveřejnila fotku s nápisem What's Happening, čili co se děje. Ovšem, ta velká písmena přitom odpovídaly iniciálům zpěvačky, jo, What's Happening. Ještě předtím se na neznámé zdi objevilo taky zelené logo TS, tedy Taylor Swift, pravděpodobně. Vyfotili to fanoušci, no a stejný symbol se od té doby prý objevil i na dalších místech v různých městech po celých amerických státech. Zajímavý. Prý font ani rozvržení neodpovídají žádnému z předchozích alb Taylor Swift, což jenom podpořilo spekulace, že vlastně by možná mohla přijít nějaká nová éra, možná by mohla přijít nějaká nová deska. Je to zvláštní, protože teprve loni vydala Taylor Swift svoje album The Little of the Showgirl. No a možná, že tohle znamená, že materiálu má dost a klidně by mohla znova vydat novou desku. A nebo to vlastně znamená taky něco úplně jiného. Jo? Akorát nikdo neví, co se děje. A dokonce otázka je, jestli to TS má opravdu spojitost s Taylor Swift, ale pravděpodobně jo, jo. Takže Amerika to řeší a je dost možný, že ohledně Taylor Swift se v nejbližších dnech dozvíme něco opravdu velkýho, ale zatím teda jenom v náznacích. Já jsem vám sliboval, že pro vás máme summer party, už se na ní pomalu, ale jistě chystáme. Začne to celé dneska ve 3 hodiny odpoledne. A tohle, tohle je letní pecka. Bonnie M a Rehab a jejich Sunny.

0: Miles Smith a také Hit Radio City. Doufám, že jsme dneska jako zvládli to dopoledne a myslím, že celkem bez ztráty kytičky. Za chvíli tady 12. hodina. No a ode mě samozřejmě přání hezkýho víkendu, jo? A myslím si, že se vydaří. Tohle je muzika, kterou uslyšíte ode mě ještě do 12. hodiny. Tohle jsou Činasky. Potkal jsem tě po letech. Mimochodem, přátelé, kdybyste náhodou z Prahy dneska měli cestu daleko, až do Moravského Krumlova, tak tam hrajou Činasky a můžeme se tam vidět, protože dneska budu doprovázet mluveným slovem. Takže Moravský Krumlov dneska. Tahle písnička tam podle mě taky zazní. No a ode mě úplně všechno. Za chvíli Káťa Pechová a naše srdcovky. A společně, abyste se připojili, tak zase v 9. Ahoj!
1: Gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Praze 5 ve Strahovském tunelu směrem na Troju bourala dvě osobní vozidla, počítejte se zdržením. A na Pražském okruhu máme hlášené zdržení směrem na D1 od úrovně D5 k Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
6: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
2: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu. Pražští radní včera na mimořádném jednání řešili bike sharing. Schválili, že Praha bude další dva roky nabízet lidem s kuponem na MHD a aplikací Pit Lítačka možnost jízdy na sdílených kolech zdarma. Novinkou bude od příštího roku zvýšení počtu bezplatných 15-minutových jízd až na 4 denně.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Teď má být většinou oblačno, později odpoledne a večer čekáme zataženo s přeháňkami, místy bouřkami, lokálně i silnými. Teploty do 32 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek, 2:40 s vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité. Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base. No a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio City.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesuneme se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte si to.

0: Naprostá pecka. You two where the streets have no name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie a je taky neodmyslitelnou součástí koncertů kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Se ale, že i coveru se vede. A tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý. Další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me?

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok. Můžu ti říkat Joli? No. Bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách, ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky valící se kameny. Ty, prosím vás, totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to.

0: Temper City a Self-Aware, posloucháte Hitradio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům i místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio.

0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa. A teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi s tým 76. kilometrem a s tým 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
9: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková podruhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky i velmi silné, později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2:13 a hlavně i pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď. Imagine Dragons.

Nádherná věc, co? Vet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vechřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou. Teď zrovna v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budeme si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného. A požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo? To není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky kromě dobře propečené a bez salátu ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak, oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ví elektrospecialista.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude...

Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně teda máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc. Tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý. Jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis. Jo. To tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na autoarena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jedno zažít naživo, ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, doleva, doprava. Myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. A do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí, tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek.

0: David v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno. Respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? No jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo. Teď už můžete zase normálně koukat do země nebo do telefonu, v klidu. Uší k tomu další hity, za chvilku Depeche Mode, nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: bonbonky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

vezeme ti prachy. Ale pozor, zazvoníme jenom jednou. Už brzy na Hit Radio.

0: BB Rexha a Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, ve Kbelské ulici počítejte s kolonou ve směru na Hloubětín, na Pražském okruhu zůstává kolona mezi D5 a Ořechem a zdržení jste nahlásili i na jižní spojce na úrovni Záběhlic směrem na Černák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Extreme Sale v online shopce
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem, kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
6: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu, dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden pro vás, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
5: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu. Tramvaje od zítřejšího rána neprojedou Olšanskou ulicí. Výluka mezi zastávkami Olšanské náměstí a nákladové nádraží Žižkov potrvá do 10. října včetně. Už dnes zhruba půl hodiny před půlnocí začne výluka v obratišti spojovací. Tady bude provoz tramvají přerušen do 12. září do raního výjezdu.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Teploty dneska v Praze do 32 stupňů, později odpoledne a večer čekáme zataženou oblohu, přidají se přehánky, místy bouřky, lokálně budou i silné.
7: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu.

Tohle jsou Eva Farda a Miraj, posloucháte Hit Radio a jak jsem slíbila. Dámy a pánové, je to tak, už se to blíží, další a poslední kolo dokonalé desítky. Ono už totiž navíc jenom 3 dny trvá to epické léto na Orlen. Máte tam možnost tankovat efektu se slevou 1 korunu na litr, taky prémiovou barvu se slevou 2 koruny na litr. No a navíc s aplikací každé pondělí a s tankartou celé prázdniny, jo. No takhle, a u nás si tankartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo. Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo. Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táců ve hře, 10 otázek. S každou správnou odpovědí máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. Tak pojďte na to, těším se. Sunrise Avenue a Hollywood Hills k tomu do uší.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čeká tě volný víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo. Jo, no tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo. Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat.
2: Řekni,
0: věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
2: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
2: Jednoho týmu?
0: Mhm.
2: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
2: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
2: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
2: 10.
0: No jasně, nenechal se nachytat. Kolik základních světových stran máme?
2: 4.
0: Ano, výborná práce. Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
2: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
2: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
2: 3.
0: Ano! Tyjo, Vašku, jako pustý. Počkej, já to tady musím, asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tisíc na tankartě Easy, Vašku.
2: Díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
2: Byl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
2: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8
0: Ale vlastně jsi to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak jsi se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankartě Easy, já ti moc gratuluju.
2: Díky moc, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my se zase něco vymyslíme.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Já prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat. Já

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak jsme se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
3: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
2: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nepřijímala si nás. S tím, jako, já se tomu nedivím.

0: představ si, že jsi prostě Amulka. Projedeš normálně.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Nareď a Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No, abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu Luna.

0: Bokáč a Solitér v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme, ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo? Vy to rádio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio City.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozici.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržíte se na dálnici D5 před Prahou, následně kolona přechází na Pražský okruh a končí u Ořechu. Na jižní spojce počítejte při cestě směrem na Černý most se zdržením od Spořilova. Na Nuselském mostě je kolona ve směru do centra, kolony hlásíte taky ve Vilznově ulici v obou směrech a v Radlické je zdržení od metra Radlická směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Rozsáhlá rekonstrukce Plzeňské ulice v úseku Mozartova pod Kotlářskou míří do finále. Dneska kolem 9. večer začne odstraňování dopravního značení, v noci proběhnou poslední úpravy a úklid. Kompletní provoz bude bez omezení obnoven zítra, nejpozději do 4:30 ráno. V Praze také dneškem končí prázdninové jízdní řády. Zítra se vrátí standardní plný provoz. Nebude ale stejný jako před prázdninami, čeká nás několik novinek. Pokračuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
4: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
1: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. Kompletní přehled změn najdete na webu Pražské integrované dopravy PIT.cz. Policie v souvislosti se včerejšími fotbalovými zápasy evropských pohárů řešila v Česku desítky incidentů. Většina skončila pokutou nebo oznámením. Závažné konflikty policie nezaznamenala.
0: City Extra.
1: V Zoo Praha můžeme vidět také divadelní představení. Vršovické divadlo Mana pod širým nebem v bývalém Slonici v rezervaci Bororo uvádí inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Představení se hrají do neděle vždy od 7:30 večer. Více na vršovickedivadlo.cz. Do Prahy míří přehánky, místy se objeví také bouřky, lokálně i silné, srážky mají ustávat kránu. Zítra přes den bude většinou polojasno až oblačno, naměříme na nejvýš 25 stupňů.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: Ahoj přátelé, vaše Hit Radio dneska. V tuhle hodinu startuje Summer Party, to jsou samý letní hity, do toho Vincent Andrejka, čau.
6: Čau. Ahoj.
5: Dneska letní hity, doufám, že máte zásobu těch vašich.
6: No se mnou to úplně vibruje, ta letní atmoška.
7: Hlavně já bych chtěl něco říct, Dominik má dneska letní sestřih. A vypadá skvěle.
5: Vypadá skvěle, ještě že jste.
0: Hit Radio City.
5: No tak, nějaký fotky, když tak nahodíme, mezi tím hity. Hezké odpoledne, startujeme Summer Party.

0: Možná jste tuhle novinku ještě neslyšeli, ale tady máte. Ed Sheeran na Hit Radio City, pár minut po třetí hodině. S vámi Vincent, Andrej Káky, Dominik, a už jsme tady zahlásili, respektive odstartovali dnešní summer party, která bude až do neděle pokračovat. Co vy a letní hity? Necháváte se ovlivňovat tím, jak je venku, tak takovou hudbu posloucháte?
1: Cashby, mě to chybí v životě. Já si pamatuju to, když na mě foukl nějakým způsobem vítr a řekla mi ta hlava tuhle písničku.
0: Jo.
1: Teď už to nemám. Teď je to depresivní, já nevím, proč jste mě nechali mluvit, akorát jsem to všechno zkazil.
0: No, naštěstí je tady summer party.
1: Foukl ten vítr.
0: Už to fouká,
1: už to fouká.
0: Kamarádi, my tady každý samozřejmě máme svůj oblíbený letní hit. Andrejko?
2: Tak pojď, já už ani nevím, co jsem ti řekla, já jich mám tolik.
1: Tak jo, tak tahle na mě foukne taky.
0: Hele, je mi 19, foukám policajtům přesně před tou diskotékou. Koulovna, Sokolovna.
1: Foukáš nějak... jim do ksichtu. Benga, mě nemůžete, já jsem smrtelný. Co máš ty, Domčo?
0: Já mám možná dokonce i stejný rok.
1: Aha, ty jsi tenhle typ. A to jsi, jsi oblíbil v Hurgádě, ne, tady to?
0: Možná si říkáte, on má si rád Vina Diesla a pořádný auťák, ne, mně stačí mini disco v Hurgádě.
1: Tak tím pádem, když už jsme u toho, tak já se přiznám, že mám taky jednu, která to ve mně umí nastartovat.

0: spuštěný.
1: Já úplně cítím, jak tady při tom songu mládnu.
0: Ano, máš vedle sebe toho fraje. Proč se sterizuju do té holky v té situaci?
2: Hele, je to tvůj hit. Každý máme svý důvody, proč máme svý hity. My se pokusíme následující dny během summer party potěšit úplně všechny. Protože letní hity, to není jenom posledních pár let. Cyndi Lauper, hezké odpoledne.

0: Kejtou a John na Hit Radio City, 3 hodiny a k tomu 18 minut, hezký pátek. Je s vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik a taky už pár minut Summer Party. Pouštíme do vás letní hity, během celého víkendu v tom budeme pokračovat a možná se dostane i na nějaký český letní hity. Já si říkám obecně u těch letních písní, ty texty nedávají moc smysl, jako jasně, všichni to známe, ale o čem je doprčit tohle? Watch home.
1: A nese, ne. A nese.
0: Je to letní písnička, ale není to úplně můstr, jak složit letní hit. Co musí mít každý letní hit?
1: Musí to mít časový omezení. Jenom jasně. Tohle léto, nebo jenom tuhle noc, jenom na pár dní.
0: Dobře.
1: Jo, to musí být.
2: Podle mě velmi často se tam doufá v návrat ztracené lásky.
0: Jasně. Ať to stihne na ten podzim. Protože v létě si užíval.
1: Takže zase časové omezení.
0: Ja, ano. V létě letní lásky.
1: Ano, potom samozřejmě musí někde jet, někomu musí foukat vítr do vlasů.
0: Jasně.
1: Někdo tak, musí mít někde písek.
2: Tak to už jsi ale u videoklipu.
1: No, ale oni o tom zpívají. Hm? Jako, a v country je to vždycky, to je, jako když máš letní hity country, tak třeba Taylor Swift to má všechno, že jo, to je. He took me to the car, we drove to a bar. Všechno je buď v baru, v autě, na kapotě. Na kapotě to je další věc.
0: Přátelé, pište si to někdo, ať máme hit 2027 hotový.
1: Já to zkusím složit, jo? Pustíš mi nějakou písničku? Tak příště.
0: Teď tak příštím vstupu, premiéra nové skladby, OK?
1: Ano, zkusím, jo?
3: Vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když Summer Party, nezapomněli jsme samozřejmě pozvat ani Shaggyho. Posloucháte Hit Radio City přesně o půl čtvrté. Slíbili jsme vám od třetí dnešní páteční hodiny až do neděle samý letní hity. Jenomže tady Vincent kontruje, argumentuje tím, že složit nějaký letní hit je brnkačka.
1: No extrémní, já jsem se teď dal do umělé inteligence, ať nám napíše letní hit. A jak známe, umělá inteligence umí vykrádat a vykrádá ty největší kýče. Takže přátelé, my pro vás máme písničku. Je to letní hit, jenom rádio nám řeklo, že to nesmíme prohlásit za oficiální letní hit rádia. Možná jo, když už je to poslední týden. Ale poslouchejte nejvíc kýčovitou letní písničku a dáme si ji, Anriko, spolu?
2: Já už jsem na to kývla, ale bolí mě u srdce. Doufám, že vás z toho nebudou bolet uši.
0: Nový letní hit Vinci a Andrejka.
1: Horká noc a ve vzduchu je vibe. Ztracení v čase jen ty a já, to je life. Vlny šeptaj do ticha, jen ať to navždy trvá. Pod oblohou plnou hvězd, kde sny jsou pravdivý.
2: Tak pojď a zatančíme až do rána bílýho. Nezapomeň na čas, chci tě vedle si beživýho. Je to náš letní hit, co v srdce zůstává, když slunce nad mořem pomalu vychází a vstává.
1: Máma si tak koukám na tvůj stín, tahle noc je plná nekonečných vin. Žádnej stres, jen vítr ve vlasech a basy. Zastavíme časy, aspoň na pár hodin krásy. A všichni, ruce nahoru, měsíc nad náma svítí. Cítíš tu energii, co v nás právě chytí. 3, 2, 1,
0: jam! Moc hezky! Hustý! Jak se bude jmenovat?
1: Nevím, asi 3, 2, 1 jump, protože všichni jí skočit z okna, když to slyšej.
0: Summer party, jak má být. Přátelé, tohle chci slyšet ve studiové verzi.
1: A všichni 3, 2, 1
0: jump! Michael Gray, hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. 15 hodin 39 minut a páteč. S vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik. Hele kamarádi, já vám řeknu, co miluju. Když můžete poznat cizí kulturu od někoho, kdo zná tu naši českou. Hned vysvětlím, takoví ti cizinci, co mají nastudovanou českou kulturu, protože hned lépe pochopíte tu jejich. Já se vždycky někoho ptám, třeba Egypťanů, co znají českou popkulturu a tak dále, kdo je takový jejich Marek Ztracený. A víte, koho mi všichni řekli? Egyptský Marek Ztracený je...
1: Není to náhodou Mohamed Ramadan?
0: Je to on! Jmenuji se Bašrab, kláš Asír. A je to dobrý.
1: Já si myslím, že bych dokázal napsat stejný text arabštině.
0: Myslíš? No každopádně by mě zajímalo, jestli ostatní země taky mají nejznámější kapelu, jako my, Kabáty, něco hardrockovýho, metalovýho.
1: Že vy všichni, Švédi, Finové, Arabové, co nás posloucháte, napište nám na 777-937-9777 a neboli
0: Ramadan má hodně letní hitů, on jiný nemá.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

Káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Llorar. Enrique Iglesias na Hydradio City a za 10 minut už je tady čtvrtá. S vámi Vincent, Andrejka, Dominika. Kromě toho, že tady máme summer party, za chvilku taky zprávy. Na koupališti Šeberák prý nadále platí zákaz koupání a já si uvědomuji, bláho, já jsem tyhle prázdniny ani jednou nebyl na koupáku v Praze. Na přírodním koupališti nic takového.
1: Co se děje na Šeberáku?
0: No nedá se tam koupat.
1: Synice?
0: Mizení synice, no, není to čistý ta voda.
1: Nus, žabinec.
0: Ale ani jsem to nevěděl a ani přesto, že je tam čistá špinavá voda, jsem ani jednou nevyrazil letos. Nestihli jste během léta taky něco?
1: A já jsem letos nestihla ještě opejkání buštů.
0: Oh,
1: a to je tristní.
2: Já jsem vlastně griloval možná jenom jednou. Hergo, co jsme dělali celý léto? My jsme ho promarnili.
1: To strašně uteklo.
0: Kamarádi, máte co dělat.
2: Musíme teď všichni jít na koupák, tam grilovat, udělat nějaký blbosti. Co ještě patří k létu?
1: Na Šeberák
0: ne, tam nechoďte, prosím. Na Šeberák ne.
2: Tam
0: to něco chytne.
2: Já jsem říkal, udělat blbosti, tak tomu patří.
3: Na houbách. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
3: Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hello.

0: Joel Corey na Hit Radio City. Nebojte, naši summer party ještě nevypínáme, jenom na cesty s Dominikem Šmouzem a potom zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1 bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh, kolona se táhne už od dálnice D5. Ve Vilznově ulici na úrovni hlavního nádraží směrem na D1 také došlo k nehodě dvou osobáků, počítejte se zdržením v koloně. Kolony jsou na magistrále taky ve směru od D1, nejprve na Nuseláku a poté ve Vilznově ulici před Hlávkovým mostem. Na jižní spojce zůstává kolona od úrovně Spořil směrem na Černý most a ve Kbelské se zdržíte při cestě směrem na Hloubětín. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na koupališti Šeberák nadále platí zákaz koupání. I podle posledního měření je tam kvalita vody na nejhorším 5. stupni. Silně znečištěný je také Motolský rybník a koupaliště Džbán. Obě místa zůstávají na 4. stupni kvality, voda je tam nevhodná ke koupání. Představuje zdravotní riziko. V Praze 14 vyroste nová základní škola, a to na Jarhodnici v ulici U Hostavice potoka. Pojme 540 žáků. Terénní práce začnou letos na podzim a první děti by do nové školy měly nastoupit v září 2028. Nové zařízení nabídne kromě učeben také jídelnu, tělocvičnu i venkovní areál. Fotbalové utkání 6. kola první ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví je odložené. Hrát se mělo zítra, středočeský tým ale postihlo hromadné infekční onemocnění. Střevní viróza se rozšířila mezi vysoký počet hráčů a členy realizačního týmu. Kdy se bude zápas hrát, zatím není jasné.
4: City Extra.
1: Taneční škola La Tropical zve na jedinečnou Tropical Party. Akce se koná zítra na terasách obchodního centra Smíchov. Začne v 17 hodin workshopem, pokračuje...

0: ty teplý letní noci, to už bude za chvilku taky fuč. Poetika na Hit Radio City, 16 hodin 8 minut k tomu. A když už tady máme summer party a řešíme léto, každý má na to léto jiný pohled z naší trojce.
1: No tak je pravda, že pomaličku máváme prázdninám a v podstatě i létu, byť se ještě ledasco dá stihnout. Ale myslím si, že by bylo fajn se i na něco připravit.
0: A ještě?
1: To je připravit se na fázi nejen letních lásek, ale na tu fázi podzimních lásek.
0: A můžou to být stejně lidi, můžou se znát?
2: My jsme zadaný všichni, jako o čem
1: mluvíme. Vím. Vy třeba jo, ale naši milí posluchači
2: třeba nejsou. Vy třeba jo, ale já.
1: No, ale tak teď se děje to, že ať jdeš v podstatě kamkoliv, tak vždycky je to příjemný. Příjemný počasí a když ne, spravíš to točenou kofolou, ale co na podzim?
0: Jako rozumíš? V létě je rande jednoduchý, to je pravda.
2: No a jak se randí na podzim?
1: To už nejdeš jen tak na šlapadla.
2: Ale počkej, to je nejjednodušší. Právě, že v létě je nejtěžší randit. Lidi si myslej, že to je těžký, protože vlastně jako už nemáš co dělat na ten podzim, ale na podzim můžeš se jít koukat na Harryho Pottera.
1: Můžeš se zachumlat. Pomaličku zachumláváš.
2: V létě jdeš prostě někam ven, kde kolem tebe chodí tisíc lidí, jste venku, je to takový divný, ale na podzim můžeš říct, hele, nepůjdem se kouknout na Harryho
0: Pottera. A není to divný, že?
2: Nebo nepůjdem malovat obraz, tak jsem zbal svoji holku, teď mi dochází.
1: Tak záleží, jak se hezky zpracovával tu letní lásku, jestli dokážeš přetavit na tu podzimní.
2: Já mám furt tu stejnou, jo, dokážu.
0: Přetavujeme, přátelé, společně i jeden hit ve druhej. Summer party pokračuje se Sergio Mendes. Hezké odpoledne, vy lásky.

0: Playa Hity, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, 17 minut. A naše summer party, jak můžete slyšet, běží. No, co taky běží, tak to je ten srpen. Nevím, jak to máte vy, ale červenec, pohodička, léto, prázdniny a ten srpen takhle utekl. Schválně, jestli víte, co je to emoční vyhoření z prázdnin. No a co vy dva, Vincente, Andrejko?
1: To je, když si toho moc zažil v létě a nebo málo zažil a teď to skončilo a ty buď seš vyždímanej a nebo nenaplněnej.
2: Nebo se to snažíš dohnat.
0: Ano, vy jste to dali dokupy a je to správná odpověď, přátelé. Emoční vyhoření z prázdniny, to, jak se právě teď na konci srpna snažíme stěhnout všechno.
2: Tak taky se to ve mně pere. Víš, když jako je ještě ten hit, tak si říkám, jako super, šla bych se opalovat, ale klidně už bych se zalezla i pod tu deku s čajíčkem.
0: Tomu Harrymu.
1: Hele, já ne, já vlastně jsem rád, že tohle to končí. Neustálý změny tlaku, já jsem starý člověk, jo. Neustálý změny tlaku, furt mě bolí hlava, každý den je jiný počasí, je vedro, sucho, nebo je lepkavo, všude jedou otravný klimatizace.
0: Jo, podepisu.
2: Ty nám morousovatí.
1: Venku lidi furt něco grillují a nadávají a v noci ty se snažíš spát a někdo hraje nějakou otravnou muziku.
0: Nepotřebujeme léto, přátelé, shodněme se na tom, že léto je prostě nepoužitelný.
1: Podzim, zalezte domů a neotravujte mě.
0: A když zalezete a cítíte se stejně jako to léto, tedy nepoužitelní, můžete o tom napsat a taky něco vyhrát. Pište na 777 937 777. Jsem nepoužitelný. Co nás čeká potom?
1: Potom vám dáme 10 otázek. Když na všech 10 odpovíte špatně v rekordním čase, tak my vám dáme...
2: vstupenky do zoologické zahrady.
0: Pro celou rodinku. Tak pište ještě jednou číslo 777 937 777.
1: Pište, jsem nepoužitelný.

Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Summer Party. Hit Radio City.

0: Alex Warren na Hit Rádiu. Vteřiny tikaj. Za chvilku je tady půl pátá a i v pátek máte pořád šanci.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Na telefonu máme nejvíc nepoužitelnou připátku, je to Sabrina, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj Sabrina, prosím tě, co děláš o víkendu?
2: O víkendu teď až se budu připravovat dítě do školky a jinak nic.
3: A jak se připravuje celý víkend dítě do školky?
2: Dítě nějak, matka psychicky.
3: Jo, matka takhle. Jo, ty to nerad, ty, on jde poprvý do školky.
2: Jo.
3: Je, takže ty se bojíš.
2: No, zkoušíme.
3: Ale ne, máš kluka nebo holku?
2: Holčičku.
3: Holčičku, a jak se jmenuje holčička?
2: Eleonora
3: bude v pořádku, neboj se,
0: já jsem v tom s tebou. První den školky si pamatuju doteď, já jsem trpěl daleko víc než ten synek, ale ono se to spraví za 2-3 dny.
2: Tak jo.
3: Hele, řekni učitelce, ať si pustí Hit Radio City a my budeme každou chvilku říkat, soustřeď se hlavně na Eleonorku, ostatní děti nejsou důležitý.
0: Tak. Teď se soustřeď ty, protože budeme chtít 10 odpovědí na 10 otázek. Pozor, ty odpovědi musí být špatně, ani jedna se nebude opakovat. Yep.
2: Jo, všechny musím spadně, dobře.
3: Všechny špatně, žádná dvakrát stejně, jdeme na to za 3, 2, 1, now.
0: Kdo hrál v seriálu Hospoda?
2: Tom Holland.
4: Jaký bude další měsíc?
2: Prosinec.
0: Jak dělá ovce?
2: Bů.
4: Doplň text, dobré ráno máme lákdes.
2: Haló?
0: Doplň text, dobré ráno milá, kdes?
3: Ne, to byla ta odpověď její.
0: Jo, je Maria, jakou barvu má rajče? Jakou barvu má rajče?
2: Zelenou.
4: Kolik hodin zbývá do konce dne?
2: Jedna.
0: Jak dělá vrtulník?
2: Haf.
4: Kolik dílů má Šrek?
2: Jeden.
0: Kolik desek vydal David Stipka?
2: 100.
4: Zabroukej hit prime time.
2: Tralala.
3: Stop.
0: Já jdu pryč,
3: hele,
0: ahoj.
3: Já navrhuju odečíst 5 sekund za tady ten chaos.
0: 8.
3: Tak hele, klidně 8, můžeme si to dovolit. Takže odečítám 8 sekund. Mimochodem, já jenom když odpovídáš v rádiu, tak bych ti doporučil nepoužil odpovědi jako halo, já vás neslyším, asi to vypadlo. Dobré ráno, milá, dnes tu. Volaný účastník právě telefonuje. Každopádně, tvoje odpovědi byly krásné, i když byly matoucí, jsi jako třeba kdo hrál v seriálu Hospoda, Tom Holland. Vzhledem k tomu, že Tom Holland je vyléčený alkoholik, tak si myslím, že v Hospodě nehrál.
0: Nepokračování. No paráda, ale, jaký je čas?
3: A i když ti odečteme 8 sekund, tak budeš mít stejně příliš moc. Čas byl 49,98 minus 8 je 41,98. Takže byla jsi úžasná, byla jsi rozptýlená dítkem do školky. Prosím, nezdávej to s námi, někdy určitě s Eleonorkou do zoo s námi půjdete, jo?
2: Dobře.
0: Tak se mi krásně, díky.
3: Držíme palce.
2: Taky děkujem.
3: Pa, pa.
0: Hezký víkend a myslíme na všechny, jejich dítka, ať už do školky nebo do školy míří poprvé.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Kdo nás poslouchá, už teď je součástí Summer Party na Hydrádiu City. Tohle byl Offenbach. A tohle ne Bach, ale Smetana. Přátelé, my už jsme se tady ve studiu začali bavit o tom, že vlastně ano, prázdniny u konce, ale září před námi. A přeci jenom září v Praze, to umí být i romantický měsíc.
1: Nový svět.
0: To je úplně nový svět. Máte nějaký tipy na zářijovou romantickou procházku?
1: To jsem ti teď dával. Nový svět.
2: Nový svět na Hradčanech.
1: Ano, byl jsi tam někdy, Domčo?
0: Ne.
1: To je vlastně, když jdete od Hradu směrem na Hradčanskou. Nebo z Hradčanský směrem na Hrad. Půjdete takhle z kopce dolů a najednou se objevíte na nádherný nejčistší části Prahy. Taková ta Praha, kterou ty turisti mají v hlavě, když sem jdou. Malinký uličky, krásný střešičky, kavárnička v zákoutí a všechno perfekto. A do toho, když ten jeden strom, co tam jako padá, tak když má to opadaný listí, je tam to oranžový listí. Já tam jdu a tam čekám, než to spadne ten strom.
0: Myslím, že dneska tam bude po tomhle popisu plno.
2: A co je krásnějšího, než se ztrácet v takovýchhle romantických uličkách?
1: Jo, a tam věřte, že se ztratíte, no.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Pato, na Hit Radio City DJ Bobo. Je vám třeba připomínat, že tady máme až do neděle summer party, nebo ne? Kamarádi Vincent, Andrejka, Dominik s vámi. Hledíme Dominikovi Šmousovi pod ruce, co se chystá ve zprávách. Představte si, že prvňáčci dostanou od Prahy dárek příští týden poprvé do školy. Pamatujete si ten den poprvé ve školních lavicích?
1: Já si pamatuju, jak mě mamka vyšňořila. Měla jsem zapletené copánky a takovou huňatou mikinu a hrozně jsem se styděla.
2: Ty jsi šla v mikině do první třídy?
1: Jo, takový jako kabátek, kabátko mikina.
2: Já jsem měl, a teď se posaďte, protože to je nejrostomilejší věc na světě.
3: Pan ředitel.
2: Já měl manchesterový oblek. Já měl oblek, manchesterový oblek, ty svoje obrovský uši, které ještě tenkrát na tom malém těle byly ještě větší. A do toho jsem měl aktovku Toma a Jerryho.
0: To je krásný. Oh. Vyhrál, Andrejko, vyhrál.
1: Škoda, že jsi z toho vyrost, Vinci.
0: Docelí ještě Daša a další hity, pokračujeme po celý summer party. Hezké odpoledne.

0: za minutu je nějaký drobný. Už je tady pátá, vy posloucháte Hit Radio City a tenhle letní hit máme všichni pod kůží. Ozone, tak než se vrhneme na ty zprávy s Dominikem Šmauzem na cesty, právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na jižní spojce je kolona na úrovni Záběhlic směrem na Černý most. V Dobřížské ulici počítejte se zdržením před Barandovským mostem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 čekejte kolonu mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem a na brněnské dálnici hlásíte ve směru od Prahy kolonu před Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Tramvaje od zítřka neprojedou Olšanskou ulicí. Výluka v úseku nákladové nádraží Žižkov Olšanské náměstí potrvá do 10. října. Důvodem jsou přípravné práce před stavbou nové tramvajové trati Olšanská Habrová. Dopravní podnik začne o víkendu také s opravou v obratišti spojovací. Tady výluka začne už dnes zhruba půl hodiny před půlnocí a potrvá do 12. září. Prvňáčci dostanou od Prahy dárek. Magistrát rozdá na začátku školního roku zhruba 17 000 balíčků se školními potřebami. Budou v nich pastelky, tušky, nůžky nebo sáček na přezůvky. Děti taky dostanou vstupenky do botanické zahrady nebo planetária, pucle od dopravního podniku či zápisníček od zoo. Je před námi poslední prázdninový víkend. Jde o jedno z nejrizikovějších období na silnicích. Policie posílí hlídky, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
5: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
1: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na kilometru. Olympijský vítěz z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo se závodníkem z Maďarska. Do Prahy míří přehánky, místy se objeví také bouřky, lokálně i silné, srážky mají ustávat kránu. Zítra přes den bude většinou polojasno až oblačno a naměříme na nejvýš 25 stupňů.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: A cože to znamená? No samý letní hity. Za posledních 30 let ty nejlepší hity, který máme pod kůží, zejména takhle v létě. Já věřím, že od pondělí do pátku, když o 3 hodin slyšíte tyhle tři blázny, pod kůží jsme se dostali i vám. Vincent Andrejka, ahoj.
6: Ahoj.
7: Hello.
6: Já se teďko snažím totiž vypadat normálně, když jsi řekl blázny, víš?
0: Jo, abys jako šel proti úkol takové.
6: Jak se chovají normální lidi?
0: To nezjistíme tuhle hodinu.
6: Myslím, že se neptají na to, jak se chovají normální lidi, třeba za A.
3: Hit Radio City. When I met you
0: in the summer. Calvin Harris na Hit Radio. Hezké odpoledne. We fell in love as the leaves turn.

0: Tohle by si určitě skočil každý. Whitney Houston na Hit Radio City, hezké odpoledne přejí Vincent, Andrejka a taky Dominik. No a taky hezké odpoledne, hezký večer a nashledanou, nám za chvilku řekne to léto v Praze. Ale přijde září. Co vy a září v Praze? To je vlastně jaký takový specifický měsíc?
1: No je to specifické, protože třeba turistů v Praze oproti letním měsícům v září padá o 15 až 20%.
2: Jakože padají ty turisti?
1: Padají na zem, válej se ve škarpě a nemůžou vstát.
2: Já hlavně jako to tolik neprožívám, abych se přiznal. Já to září nemám děti, víte, takže mě září nebo srpen je stejný měsíc.
0: Jasně.
2: Jo, akorát lidi začnou konečně trošku víc pracovat a víc se jim dovoláš. Takže já bych taky přidal nějakou statistiku, kterou jsem si vymyslel. O 47% více lidí pracuje a konečně odpovídá na e-maily.
0: No ale potom už se blíží Vánoce, to už bych nerozjížděl nic velkýho. Bohov.
2: Ale průměrně máme 18 stupňů září. Můžeme si to otestovat, jak to bude vypadat. Jestli budeme mít 40, přátelé, něco je opravdu pořád jako špatně.
1: Ale já si myslím, že už se na to všichni těšíme, protože už kvařený jsme až.
2: Já jsem well done. Drums, please!

0: ranní hit Radio City v 5 hodin a 20 minut. Rieb, taky Vince, Dominik a Andrejka s vámi. Kamarádi, ať tady nefňukáme, jasně, že je za rohem září, tak si jenom, přece jenom přiznejme, že jasně, když končí prázdniny, neznamená to, že musí končit i léto, ne?
1: Nebo i život dokonce.
0: Dokonce.
2: No, no tak... a nebo budeme sklízet plody léta.
1: Já, je pravda, že já mám dekonc první červený rajče ve skleníku, takže nějaký opoždění. No ale protože ono vedrem se to opožďuje, ono to jenom do nějakého vedra je to prospěšný, tý zelenině. Ale ještě mimo to zahrádkaření, jo, protože my nejsme jenom rádio zahrádkářů.
0: Ale mohli bychom.
1: Kalendářně je léto, myslím, ještě do konce září, ne?
0: Nějaký 24 dnů nám zbývá ještě.
1: A prosím tebe, co my tady dneska celý den fňukáme, přátelé, že končí léto. Ne! My končíme. Dneska, už za chvilku.
0: My končíme?
1: Ne, za chvilku, no.
0: Tak summer party pokračuje.
1: No, summer, jo.
3: Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Summer Party na Hit Radio. Hit Radio City.

0: farej.
1: Seš na Hitrádiu, seš je Vincent, Andrejka, s vámi, přátelé. Léto. Já vím, že už se to blíží ke konci, ale ty dva měsíce prázdnin jsme určitě všichni prožili tak, jak jsme chtěli. Podle našich představ, že Parto?
2: No.
1: Tak dobře, přijdeme všichni na aspoň tři věci, které nám tohle léto udělali radost, byly topovka.
3: Dáma první.
2: Tak já vykopávám, já jsem se našla novou partu přátel, se kterými chodím pravidelně hrát beach volejbal.
3: Já jsem myslel vysílání, taky jsem myslel.
1: No, dobře, dobře.
3: Já myslel, našla jsem si novou partu přátel, se kterými chodím pravidelně vysílat. Nejlepší tři věci na tomto letě jsme my tři. Tolik věcí, co jste mohla říct,
2: jo, abys
3: to
2: stáhla. Jo, dobře, tak promiň, nějaký... závěs. Našla jsem si novou práci a uvnitř té práce dva skvělé kamarády.
3: Vůbec to jsem uvnitř té práce. Ano, součástí té kanceláře jsou i dva lidé, které
2: tolerují. Nepotkala jsem nikdy tak báječný, sympatický, zábavný.
3: Jako ty dva volejbalisty, víme, rozumíme. Hele, tohle, to, já jsem zažil jedno velký zklamání a to bylo tohle, Andrejko.
2: Tohle zabolelo, já vím, já to cítím.
1: Kamarádi, pokud už tohle léto nechcete zažít žádný zklamání, neptejte se takhle kolegů v práci, ano, na ty topový okamžiky.
3: Prosím, pusť mi nějakou hezkou letní písničku.
1: Tady je.

0: is falling down.
1: Leony na Hit Radio City, hezké páteční odpoledne, za chvilku už je tady 6:45. Kamarádi, ale pozor, na silnicích začnou velké policejní kontroly. Takhle před víkendem.
2: Zase? Benga nás chytá, jak jezdíme na kole.
1: My jsme zvědaví, jestli na to půjdou jako policista v New Jersey. Ten se doslova převlékl za keř a zastavoval neposlušné řidiče. Nevím, kolik psíků ho očúralo, kolikrát prchal před nůžkami na živý plot. Jistý ale je, že úspěch měl velký.
2: Co mě zajímalo, jestli vlastně mezi policajtama je to jako mezi hercema. Víš, že když řekneš, dělal tam jenom nějaký křoví. Jestli je to vlastně jako nejpodřadnější práce, jak chytat.
1: A můžou mít policejní psi štěk?
2: Ano, oni mají štěk, ano. A když tak vytáhnou velkou černou roli a zmlátí.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
5: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
4: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nepřijímala si nás. Sime, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hodinou James Hype na Hit Radio City Summer Party, jak má být. A nebojte, bude na Hit Radio pokračovat až do neděle. Jenom ty největší letní hity za posledních 30 let. A jenom ti nejšikovnější lidi se na vás za posledních 30 let těší i v pondělí, že?
1: Jako my tři.
0: To jsme vlastně výběr z hroznů.
1: Jeden za každý desetiletí.
0: To je symbolický.
1: Andrejko, ty jsi tady tak 3 dny, ne? Celkově dohromady.
2: I s cestou. A musím vám říct, že tady ani nejsem v pondělí.
1: Jak to?
2: Takže tady budou jenom 2 lidi za poslední 10 let.
1: To neříkej, ale prosím tě, takhle se neláká. Přátelé, v pondělí tady budeme všichni, dokonce přijde speciální výjimečný host.
0: Ano, 20 lidí tady bude na vás nachystáno, tak o 13 laďte, jo?
1: Ano, prosím, jo? A Radrejko, řekni.
2: Já na vás budu myslet spousta.
1: Ne, vypni to.
3: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu při cestě směrem na dálnici D1 čekejte kolonu mezi D5 a Ořechem a zdržení jste nahlásili také v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
5: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
4: Dráhy také doporučují využití vlaků mimo přepravní špičku. Policie se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2:08, s vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada, tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Black, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Rádia. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo. Tak jenom možná fakt schovejte věci, co máte venku, jo, hezký květináče, psa, případně drahou polovičku, jo, ať to zbytečně nenamokne, jo, pač to, jak smrdí mokrý pes, to je strašné, to se asi shodneme. No a my si nenecháme vzít ten náš poslední prázdninový víkend. My si ho totiž zpříjemníme těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Teď už David Guetta a tedy Swims.

Samuel Jack, Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Roy Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.

0: I'm shuffling.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio City.

Ashwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchuť a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea a Looking for the Summer. Jdeme na to.

Lush Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vidíte to? Tak se s tím vzbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z Divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shenish nebo Jewel, tak buďte s námi.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
5: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to jsou skvělý songy, za chvilku třeba Bob Marley. Čeká nás taky Taylor Swift, ale teď už Safredo, Play the Life. Jdeme na to!

Taylor Swift a Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celou životně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě 2 měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou 2 měsíce volná a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, že jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No a už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašej podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašej Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihnem, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, ne fakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to. Teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěstí, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley, Sun is Shining.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, to potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song a ten je fakt skvělý, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.
1: A vy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Summer Party. Hit Radio City.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: This ain't no disco.

Kokorou v éteru Hitrádia. Krásný večer. No, mám pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen. A tam teď 3 roky byl hrozný klid. Jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře. Je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma, asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Takže pokud patříte mezi fanoušky hradů a ještě k tomu motocyklu, tak to je double zásah. Jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo. Obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu. Shows a Love Tonight právě teď.

0: Bobby Mine v éteru Hitrádia. Krásný večer. A hlavně krásný pátek k vám, co už máte volno. Po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, ano, pojďme společně na pláž. Venga Boys už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Hit Radio.

bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Hit Radio.
1: Je to tak, summer party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo. Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo. Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, hele, ne, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehleděte na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně, bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaft a Mambo Italiano právě teď.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hit Rádia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu, hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete a aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Maxar, tak buďte s námi.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Temperature, Self-Aware v Eteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba tohle. Geniální letní věc. El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj.

0: Rigga Digga Ding Dong Song.
1: Bydlení je pro Česko velké téma, a nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii. Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
2: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny a tak dále.
1: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
2: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, kolikrát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
1: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
2: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním zákonem v České republice tomu jdeme hodně naproti, protože ona vlastně prosazuje Evropská komise, aby to bylo všechno pod jednou střechou, aby lidé neběhali po dotčených orgánech jako šílenci. A prostě to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
1: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.